0: Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.

0: bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.cz.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Rádio MB.
7: Rádio MB.
6: Rádio MB.
7: www.radiomb.cz.

0: bylo 8 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: A tady už máte další středeční zprávy Rádia MB. Od 1. června se musí řidiči i chodci připravit na drobné omezení ve Viničné ulici v Mladé Boleslavi, a to u domu číslo popisné 131. Dojde zde k dočasnému zúžení komunikace a uzavření části chodníku. Důvodem jsou výkopové práce pro uložení kabelu nízkého napětí. Od začátku letošního roku do poloviny května navštívilo Chorvatsko 38 729 českých turistů, tedy podobně jako loni. Hovoří ředitel chorvatského turistického sdružení pro Česko a Slovensko Miodrag Mlačič.
3: Tento rok a minulý to začalo, máme ten PKP Intercity, to je polská doprava, Adriatic Express z Varšavy do Chorvatského, do nejedno do chorvatského pobřeží, a je to od Chorvatské přes Chorvatské do Slovinsko. Tento rok je novinka. Ten vlak je první zastávka v Varšavě, v Polsku, a taky má 3-4 zastávky v České republice.
1: Sport.
2: Fotbalista Dominik Pech bude i nadále hrát za Young Boys Bern. 19-letý záložník odešel do švýcarského klubu před rokem ze Slavie na hostování a nyní Young Boys uplatnili opci na přestup. Takové byly další středeční zprávy. Krásný den.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: cena šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.kamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Rádiu MB. Krásné středeční ráno vám od mikrofonu přeje Roman. Už za chvíli úderem 9. hodiny začne dopolední rozjezd. Znamená to i to, že jsou před námi další zprávy, ale do 9. ještě stíháme skvělou muziku. Linkin Park, také Poetika a nebo tu bude Cher. Na tu se třeba já hodně těším, tu mám prostě rád. Tak si užívejte středu ve společnosti Rádia MB. Nezapomeňte, že už od 1. června bude mít rádio nový kabátek.
1: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
2: Kým?
1: Mnou byla porada.
2: To jsi seděl sám v autě, viď?
1: Bylo nás víc, já a moje ego.
2: Skvělý, tak realita. Od 1. června rádio MB mění jingly i hudbu.
1: A má nový hlas, já.
2: Já,
1: dobře oba.
2: Rádio MB, nový zvuk.
1: Naladíš od 1. června.
3: Rádio MB.
4: MB. MB.

v zmíření s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí.

0: bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. No a už tento pátek, tedy za dva dny, se na krásné louce uskuteční Bolka Fest. Nabídne nám dvě stage DJ Šapito a vystoupení známých kapel jako Škvor, Dimitri. Čekají vás dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Všichni mají dodržovat zákony a dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok. Tak toto komentoval předseda sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura.
3: To nás platí jednoduše, že všichni mají mít stejné podmínky, nikdo nemá být zvýhodněn, nikdo nemá před zákonem zvýhodněn, nikdo nemá čerpat dotace, kdo ani nemá nárok nebo na úkor jiných. Prostě podmínky mají rovný, my na to máme pořád stejný názor a ještě dodám, že dotace jsou prostě zlo všeobecně, protože křivý trh a právě způsobují takovýhle problémy. Tady zavedla Evropská unie a pokřivili zemědělský trh, že jo, to mám názor od začátku a ještě samozřejmě jsme znevýhodněni například ve srovnání s Polákama a podobně.
1: Sport.
2: Mezinárodní fotbalová federace FIFA odhaduje, že letošní mistrovství světa v Kanadě, Spojených státech a Mexiku vynese 10,9 miliardy dolarů. Bylo by to dvakrát více než předloňské letní olympijské hry v Paříži a tisíckrát více než první mistrovství v roce 1930. Já vám přeji hezkou středu, zprávy jsou za námi.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: dnešního dopoledního rozjezdu. Krásnou středu vám od mikrofonu přeje Roman. Pro nás je každý posluchač VIP, my jsme vaše jediné mladoboleslavské rádio, no a v dnešním dopoledním rozjezdu se samozřejmě pobavíme o tom včerejším hokeji, přátelé. Jo, naši prohráli s Kanadou, také si řekneme o tom, že v Česku padla rekordní výhra v loterii. A přivítáme i hosta, tím bude ředitel dopravního podniku Mladá Boleslav Marek Žuvarovský. Kdybyste třeba měli nějaký ten dotaz, můžete ho napsat do chatu, který najdete na našem webu. Teď vám pošlu Veronu, dáme si hezky pěkně tvář velkoměsta. Hezké dopoledne!
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: jde černý stín.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Gintokarp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Gintokarp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Gintokarp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

Tak co ten hokej, přátelé? Včera koukali jste na to večer. Naši hráli celkem slušně nad Kanadou, dokonce dlouho vedli. Vypadalo to nadějně, že bychom mohli jít do čtvrtfinále z druhého místa. Pak ale soupeř ve třetí třetině přeci jen zapnul a byla z toho porážka 2-3. Nebo 2-4, byl tam ještě do prázdné, myslím, že jo. Znamená to, že se ve čtvrtfinále utkáme s Finskem a to zítra odpoledne. Tak bude se hrát v 16:20, bude to v Curychu. Další čtvrtfinálové zápasy jsou takovéto. Ve Friburku se ve stejný čas utká Kanada se Spojenými státy americkými, zajímavý zápas. Večer se budou hrát pak duely Švýcarsko-Švédsko a také Norsko-Lotyšsko. Tak budeme držet palce, snad vlastně teď to bude lepší, ono se říká, že ve čtvrtfinále teprve ten turnaj začíná, ačkoliv dostat se do něj už teď není taková sranda, jak to bývalo, takže už je čtvrtfinále není špatné, ale samozřejmě, teď už to je blízko medaily, blízko a daleko, jak chcete, no uvidíme, budeme zase zítra naplno fandit odpoledne v 16:20. 90 letí, dáme si ICMC, mějte pohodové dopoledne.

0: Děkuju ti.
1: Lucie Bílá nám děkuje za nic. My se podíváme na počasí. Dnes je tu další krásný den.
0: Počasí.
1: Teplý, nikoliv tropický, ale na koupačku to dá. Převážně polojasno bude, spíše na jihovýchodě může sem tam sprchnout. Co se týká nejvyšších teplot, tak teď na Mladoboleslavsku měříme 23 a nejvyšší teploty budou kolem 26, někde i 28, dá dokonce 30 stupňů. Tady u nás na Mladoboleslavsku to zatím ukazuje těch 26, tak uvidíme. Vracíme se k muzice.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Radio MB.
7: Radio MB.
8: Radio MB.
7: www.radiomb.cz.

0: Mladoboleslavském domě kultury, tedy tady u nás, se dnes tančí. Na hlavním sále se koná 16. ročník amatérské taneční soutěže určena pro žáky základních a středních škol a také víceletých gymnázií příslušných ročníků střediska volného času a dětské domovy Středočeského kraje. Soutěží se v jednom moderním tanci, jehož délka nesmí přesáhnout 3 minuty. Takže právě dnes se tady u nás koná velké finále. My taky půjdeme do finále této hodiny a po 10. nás čeká rozhovor s ředitelem dopravního podniku Mladá Boleslav.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: bylo 10 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB. Zprávy.
2: Pěkný den, právě teď jsou tu aktuální zprávy. V souvislosti s realizací projektu Telematika je až do 12. června částečně uzavřen provoz na křižovatce ulic Laurinova a Dukelská. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka je po celou dobu průjezdná. Doprava je však vedena bez světelného signalizačního zařízení. Pro dovolenkáře s příjmy v českých korunách v letošní sezóně nejvíce zlevnily Asie, Velká Británie nebo Švédsko, hovoří hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka.
3: Z analýzy vyplývá, že meziročně nejvíce zlevňuje Japonsko a Jižní Korea. Je to dáno kombinací nízké inflace a výraznému posílení koruny proti japonskému jenu a korejskému vonu. Naopak nejdražší vyjde Turecko. I přes výrazné oslabení liry o 19% je cena dovolené v Turecku vysoká kvůli vysoké inflaci, která dosáhla 32%.
1: Sport.
2: Něco takového se ještě nikdy v historii nestalo. Španělská reprezentace oznámila nominaci na mistrovství světa 2026 a poprvé v historii v ní chybí fotbalista Realu Madrid. Trenér Luis de la Fuente vsadil na jiné hráče a přepsal tím dlouholetou tradici. Zprávy jsou za námi. Teď muzika.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Posloucháte jediné Mladoboleslavské rádio a v rámci dnešního dopoledního rozjezdu pro vás máme připravený také rozhovor. V našem studiu je právě teď ředitel dopravního podniku Mladá Boleslav, pan Marek Džuvarovský. Hezké dopoledne také vám.
1: Krásné dopoledne vám i posluchačům.
0: Tak pojďme na to nejdříve, takové ty obecné dotazy. Mladá Boleslav dlouhodobě bojuje s hustou dopravou, to všichni moc dobře víme. Máte pocit, že se MHD vlastně daří přesvědčit lidi, aby nechali auto třeba doma?
1: Tak, děkuju pěkně za ten dotaz.
0: Na úvod.
1: Jasně, ale ne, máte pravdu, ta doprava je tady extrémně hustá. Nedávno jsme měli jednu konferenci s mladými lidmi, s tím parlamentem mladých, a denně vlastně do Mladé Boleslavy přijíždí 20 000 aut. Hustý to tady je, k tomu si vemte nějaké objížďky, nějaké rekonstrukce. Když chytáme v nějaký špičce 10 minut zpoždění, tak je to ještě úspěch relativně. Takže to ano, ale znovu říkám, v té zácpě budete, když pojedete autem. Druhá část otázky, jestli se daří přesvědčit lidi, aby používali naše autobusy, s vedením města, proto děláme maximum. Ať už se týče obnovy autoparku, kvality autoparku, celovozových klimatizací a samo sebou tarifů, které máme neuvěřitelné v celé České republice. A já když mám hrubý propočet, kolik těch lidí má tento tarif náš za těch 1 000 korun, tak obecně mohu říct, že třeba chybí 600 aut ve městě, což si myslím, že je úspěch, a ta cesta je zajímavá. Já si myslím, že je správná.
0: Kde jsou podle vás aktuálně nejkritičtější dopravní body ve městě?
1: Tak teď klasicky je to třída Václava Klementa, ale zase musím říct, z mýho pohledu jakoby Boleslaváka, člověka, který tady žije celý život, tak strašně to prokoukla to TVK. A u ty rolnické školy, teď je to vlastně puštěný, musíte je zadem ke stadionu, ale tohle všechno, je to nutné to udělat, ale až to bude hotové, tak jako těším se na to, ten jako takovej ten punc, takovej ten švanc, co to bude mít, opravdu to bude pěkný, byť je to silniční stavba, není to, nejsou to nějaký šaty, abych obdivoval a podobně, ale skutečně to velmi prokoukne. No a samo sebou například klasika, no já bydlím v Podlázkách, takže Ptácká ulice, co si budem povídat, tam se tak dělá nějaký chodník, ale už, jako už je to lepší, no klasika prostě Olympie, tam stačí, když jede vlak a zastaví se auta, v podstatě stojí až na náměstí republiky a nedej bože nějaký ťukanec, což naštěstí není na nějakých hrozných materiálních škodách nebo zraněních, ale v pátek odpoledne v 2:30, když se tam ťuknou 2-3 auta, tak myslím si, že do 5, do 5:30 je vystaráno poměrně výrazně. No.
0: Dopravní podnik také vlastně docela nedávno řešil modernizaci dispečingu a řízení provozu. Co se díky tomu reálně změnilo třeba pro cestující?
1: Tak pro cestující myslím, že si to už všímají lidé, se změnilo poměrně dost. To nejzásadnější asi je to, samozřejmě museli si vyměnit ty kartičky staré, které měli, i z nějakých bezpečnostních důvodů a z důvodu toho odbavení. K mému velkému překvapení většina cestujících chtěla zpočátku ty klasické plastové kartičky, ale my jsme i dodavatele požádali, aby rozšířil možnost mít QR kód, což má i mládež do 15 let, která má zdarma jízdné v Mladé Boleslavi. A dneska musím říct, třeba důchodci mají také zdarma tarif v jakémkoliv věku, chci říct, není to vázáno na věk, prostě když máte ten papír, že jdete do důchodu, tak bez ohledu na věk. A dneska už chodí seniori, kteří taky chtějí ten QR kód, jak se mění doba. Takže tyhle ty věci se změnily, nám se změnilo to odbavovací zařízení, to předchozí dodavatel, povím, nebyl kvalitní, ale není to tak jednoduchý, hned to všechno vyměnit. Historicky tady působil i v kraji, ale pak postupně zaplak pámu ta změna se povedla, tak doufám cestující, že jsou s tím odbavováním spokojeni. My teď ještě musíme trošku odbavování, poslední měsíc nějak to tam trošku drhne. Není to tak rychle, jak to bylo, a to je otázka nějakých serverů a procesů. na tom se dělá, pevně věřím. Jsou to klasické věci, které máte za pochodu, že se tohle zlepší, no, jako pro cestující, co se zlepšilo, jako teď trošku si posypu hlavu popelem, nebylo dobrý určitý spoje, zejména v odpoledních večerních hodinách se někde i podjížděli, tam třeba bylo 5 minut, 6 minut jel napřed autobus, tohle všechno dokážeme dneska prostě na vteřinu zjistit, jak ještě zjišťujeme s tím dodavatelem, jestli to je čas, kdy autobus přijel do zastávky nebo odjel, ale to jsou detaily, na které děláme, takže doufám, že i tohleto se zlepší, ta kvalita pro cestující.
0: Mm-hmm. Jak my se k tomu ještě krátce dostaneme později. Jak vy hodnotíte aktuální bezpečnost na autobusovém stanovišti? I na to se chci zeptat. Je situace lepší než třeba před rokem?
1: Tak, to je takový ožehavý téma. Tam jsme si, musím říct, užili svoje. Já pamatuju doby, kdy jeden kolega, který měl 2 metry a něco vážil a to tak pomalu pak za mnou přišel, říká, hle, já už se tam bojím projít ve 2 hodiny odpoledne. Nesnad, že bych někdo ho nějak napadl, ale říká, jako byli tam prostě problémoví lidé, bál se i nějaký žloutenky od nich a tohle. Vyřešili jsme to agenturou, jenže pak přišel covid, agentura dělala jenom krátký, dlouhý týden, tak nějak na půl. Ani spolupráce s městskou policií tehdy nebyla optimální. Poté tedy, když už to exceloval, říkám, hele, musíme každý den agenturu tam dát na 12 hodin po 2 lidech. Já teď ani nebudu říkat, jak jsme co udělali teď aktuálně, protože samozřejmě taky problémoví lidé si všechno hned řeknou, ale udělali jsme určitá opatření i s tou agenturou a i s městskou policií, která po nástupu nového pana ředitele Binara s námi velmi dobře spolupracuje. Mimo jiný tam několikrát v týdnu byla hlídka se psem, prošla oficiální psovod, kterého má městská policie, u nás zaparkovali, prošly takové preventivní věci a z mýho pohledu se ta situace strašně zlepšila. No fakt je tam bezpečno a tím nechci říkat, že jednotlivý excesy ty se stát mohou, ale jako cítím se tam bezpečně, myslím si, že to je bezpečný a pomohli nám jak ten psovod, tak městská policie, která tam v určitých, a znovu říkám, nechci říkat detaily, co jsme s panem Binarem řekli a s panem Králem, že jaký hodiny, kde, jak, ale chci, aby se lidi cítili jak na autobusáku bezpečně, tak na těch informacích, kde ne, vždycky to bylo, ti lidé prostě jsou problémový, jednak jako zápachem, jednak alkohol a samozřejmě tehdy tam hrozilo, řeknu někoho, kdybych škrábil jehlou, tak jako člověk pak bude čekat na výsledky vlastně ve strachu a neříkám, že byli agresivní, ale prostě tady to se povedlo se to výrazně, no.
0: Já asi z osobního pohledu, když vždycky cestuju, ať už MHD, nebo třeba směrem někam na Prahu autobusem, potkám tam nějaké individua téměř po každé, vrhá to špatný stín, ale jak říkáte, že by to byl nějaký závažný, vážný problém, tak to tam aktuálně naštěstí není.
1: No a já musím říct, sleduju i nějaký sociální sítě, tuhle na tom X někdo, a ani nevím, kdo to byl, tak někam jel právě do Krkonoš nebo a fotil Mladý Boleslavi, jestli tam má ten automat na kafe, tak chválil nám i to kafe, tak jo. Jako je to takový detail, mě to potěšilo, jasně, no. Byli to Pražáci nějaký, ale na tom tak člověk byl tak potěšený. No.
0: Takže sledujete třeba i vy osobně, poctivě třeba sociální sítě, názory lidí, názory cestujících a snažíte se vždycky na těch podnětech jako pracovat?
1: Ty sociální sítě, já na ně mám dvojí pohled, je to dobrý sluha, zlý pán, ale pokud se správně uchopí vzhledem k nějaké komunikaci a je to děláno slušnou formou, ne jenom negativní, tak si myslím, že to má své výhody. A pro určitý podniky je vhodné na nich komunikovat a samozřejmě ty problémy k ním se, znovu říkám, jako slušnou formou, jestli bude někdo negativní, jak v rodině, tak v práci, tak na sociálních sítích, tak nečekám, že nám něco pochválí. Jo, ale samozřejmě, když budeme mít objektivně nějakou záležitost, tak chceme se na to zeptat, pak je možný toho člověka, že kontaktujeme, na nějaký detaily konkrétní a to určitě komunikujeme. Jako.
0: Tak chvála, to už se dneska nedělá, taková je doba, prostě s tím člověk nemůže ani jak moc počítat.
1: A tak to kafe nám pochválili, jo, tak,
0: tam zajdu.
1: Říkám, jsou to detaily, ale...
0: Jako. Dobře, chápu. Za chvilku se budeme věnovat právě i tomu vozovému parku. Jsme Rádio MB, pokračuje dopolední rozjezd.
2: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Na rádiu MB nám zpíval Fila Schubr, nevím, jestli jezdí autobusem, ten drandí spíše na své elektrokoloběžce, ale to nechme být. Pokračuje rozhovor. Naším hostem je dnes ředitel dopravního podniku Mladá Boleslav Marek Džuvarovský. Pane řediteli, jaký je dnes stav tedy vozového parku, kolik třeba ještě autobusů potřebuje tedy obměnu?
1: Tak co se týče té velké obměny, tak už jsme obměnili 21 autobusů, já říkám nových, ale to začalo někdy v prosinci 2017, nějak to letí. Jich tady bylo 21 a nyní druhá soutěž, co se povedla, tak je 17 autobusů a z nich už 11 je dodáno. A další 3, abych byl 14, budou ještě v tomto roce, tuším, že do září, kolem 20. září, že nějaký termín, kdyby se tyto 3 autobusy měly objevit. Čili to je 14, to je 35 jakoby obnovených autobusů a 3 dostaneme v roce 2027. Co se týče obnovy jako takové, tak ten rozdíl tím, co bylo kdysi a nyní, je značný. Nejenom v té kvalitě a podobně, ale samozřejmě i v té trakci. To je, nyní máme na diesel asi 3 autobusy, čehož jezdí jeden a zbytek máme v podstatě náhradní autobusy. Z jednoho toho Mercedesu chceme udělat veterána nějakého pěkného, tak jak má každý dopravní podnik něco, tak sice to bude pár let někde v hale, postupně jak budou peníze, tak se to bude renovovat, ale myslím si, že to bude pěkné a ty Mercedesy si tady svoje odsloužily, ale jak jistě víte, tak tyto nové autobusy od toho roku 2017, od konce roku 2017 mají pohon na stlačený zemní plyn, respektive bioplyn.
0: Mm-hmm. Ještě k tomu odbavovacímu zařízení naposledy, mluvili jsme o tom, že změna se povedla, ale že to drhne, za jak dlouho bude všechno v naprostém pořádku? Kdy se musíme sejít, aby jsme si řekli, tady to funguje na 100% všechno?
1: Ono je to takový živý proces, jako nechci říkat, že by to byly stroje, jako máte ve výrobě seřizovače, kteří když mají den, tak lítají od A do Z a nevědí, jestli je úterý nebo čtvrtek, chudáci, ale já jako pevně doufám, že do měsíce už budeme jako moudřejší. Je pravda, že ten dodavatel teď přezbrojuje, jak nevím, jestli Chomutov nebo Děčín kompletně, takže trošku ta komunikace, bylo vidět, že jsou jako napjatější takový, ale ten náš požadavek přišel na tu příčinu, že těch dat je strašně moc, že musí, já jsem laik v tomto oboru, rozšířit nějaké paměti serverové a tak, aby to odbavení bylo v rámci vteřin. Mm-hmm. Čili doufám do měsíce, že bude optimální stav, co přijde potom, nedokážu určit.
0: No. Mm-hmm. A když tedy většina autobusů v Mladé Boleslavi jezdí právě na CNG, na plyn, ukázalo se, že to byla správná strategie?
1: Z hlediska vedení města a z hlediska a teď životního prostředí a tím myslím toho, kdo to životní prostředí skutečně chce chránit, má k tomu nějaký vztah a není to člověk, který ráno nastoupí v paneláku do svého 25-letého dýzlu a jede se pásat někam na Šumavu, na stromy vázat a protestovat proti všem, tak si myslím, že to je správný. Ten plyn, ale už samotný plyn, jenom bioplyn, nemá totiž pevné částky, na rozdíl od nafty. Samo sebou máme Euro 6, bude Euro 7, ale ten plyn, a já jsem zpočátku byl trošku konzervativnější k tomu, říkám si, že to bude údržba, to bude náročnější a spotřeba a tak dál, ale musím říct, jako ten provoz mě přesvědčil, že to je velmi srovnatelný s dieslem, jenom tu akceleraci, když blikne zelená, tak máte se o půl vteřiny na rozdíl od dieslu, je to prostě pomalejší ten start, ale jinak z mýho jakoby spokojenost i z hlediska toho životního prostředí. To, co se povedlo tady v Mladé Boleslavi, myslím společnosti Compact, která udělala tu bioplynku, tak to si myslím, že je fantastická věc. Podmínkou té bioplynky byla nějaká smlouva s někým, kdo bude odebírat ten přečištěný bioplyn na plyn, tak to použili náš dopravní podnik, to jsme se jakoby vzájemně výhodnou smlouvu máme na tohle. Podotýkám, ale není to zadarmo. Vždycky mi lidé říkají, hele, to máte s tím městský bioplynky, to máte zadarmo. Já říkám, ale ten kompakt to stálo 360 milionů, jaký musí splacet, jako nemáme. Máme to napsáno, že v místě a v čase máme mít nejlepší cenu. Což jako máme, ale není jako nízká, ale není to zadarmo, ale jako je to velmi, velmi ekologické, protože to je vlastně z lidí, jak mají takový ty hnědý popelnice, kam dávají zbytky nějakých potravin a zeleniny a tohle. A samo sebou pak kompakt si zajistil, tak řeknu, školní jídelný supermarket, nějaký zbytky jídel. To si myslím, že je asi většina, ale tady to, tady a to samotné přečištění toho bioplynu na plyn není, je to takové, co mi říkali plynaři, překladatelský oříšek, je to složitý, jenom ta technologie, jenom tohodle stála, řekněme si 30 milionů korun, je to, ale funguje to. Jo, a bohužel teda teď v poslední době mám takové zprávy z Ministerstva životního prostředí, někdo má názor, že už nám nebude podporovat obměnu autoparku z tohoto zdroje, že ten bioplyn neuznávají, že to není ekologický, nelíbí se to a odvolávají se na Evropskou komisi. Já nevím, jestli je to pravda nebo není. Hovořil jsem na tom, když byla minulá vláda s nějakým člověkem z MŽP, asi hodinu a půl s nějakým ředitelem sekce, teď byli zástupci dopravních podniků a plynařů taky na Ministerstvu životního prostředí a sice jiná vláda, ale úplně ten samý negativní přístup. Uvidím, jestli se to povede. Byla by to hrozná škoda tohle nevyužít. To si myslím, že je unikátní, co se povedlo v Mladý Boleslavi. Samozřejmě to stojí peníze, byly tam jako museli jsme první týden nějaké technické věci si vyladit, ale jestliže ze zhora vám přijdou a vedení města chce vždycky dotační programy na autobusy, že je to jasný, prostě dáte 100 korun, někdo vám vrátí 70 korun, no dobrý, ale řeknou ne, jenom na elektriku nebo jenom na vodík. Tady to ne, tak je to, přijde mi to strašná škoda to nevyužít trošku déle tady, uvidíme, no, jak to bude dál ještě, ale bojujeme.
0: To byla další moje otázka, jestli se dá v blízké nebo vzdálené budoucnosti vlastně očekávat přechod na elektrobusy, nebo je pro Mladou Boleslav zatím právě reálnější CNG i vzhledem k bioplynce, to třeba právě proto není na pořadu dne, nebo jestli musíte opravdu reagovat na ty podněty vlády?
1: Ona je taková jako divná doba. Já opravdu si myslím, že část lidí se regulérně, nechci říkat zbláznilo, ale chová nestandardně a až fanaticky a nejsou schopni reagovat na situaci v souladu ať už s životním prostředím nebo s ekonomikou. A povím to úplně natvrdo. Máme tady tu bioplynku, která stála 360 milionů korun. Pan jednatel Lisec z Kompagu tam nechal 10 let svého života. Fakt to nebylo jednoduché. Vyjednání těch dotačních podmínek a podobně. Funguje nám to. Jde nám ten plyn do autobusu. Je to vlastně čistý plyn z odpadu, který jinak by se vyhodilo, nevím, někam na skládku a buchví kam všude. Jako tady ten odpad. A centrální orgány toto nechtějí uznávat jako biopalivo. Tak je tady možnost té elektriky, ale to znamená, jako, teď nemluvím o nové vozovně, kterou budeme potřebovat tak, jak tak, ale znamená to tu nabíjecí soustavu, posílenou přenosovou soustavu a ekonomicky, jestli dneska plynový autobus, a teď mě neberte za to, ale řeknu 7,5 milionů korun, tak ten elektrobus za míň jak 14,5-15 milionů korun neseženete. A má podobnou životnost. Říkám, že je kvalitní a že i v tom elektru, jak jsem dřív byl takový odpůrce, že tak jako dneska, bohužel teda jsou to Číňané, nabijou ten autobus za 20 minut. Už to není v rámci hodin, ano, jsou to Číňané, ale sem to přijde taky. Za dva roky budem schopni ten elektrobus dobít mnohem rychleji. V podstatě, jako když jdou tankovat naftu, tak podobně, podobný čas, ale je otázka, jestli vyhodit stovky milionů korun pro ten pocit nějaký, stejně musíme vyrobit v Temelíně tu elektriku, mít přenosovou soustavu, když nám tady funguje ta bioplynka a na tu místní dopravu v uvozovkách kolem komína je to vhodný. Já si myslím, ten plyn obecně, že není doceněný, ale jako nevědějí si s tím rady lidi z plynárenský lobby a to jsou jako trošku jiní hráči v té ekonomice. Skutečně narážíme na Ministerstvo životního prostředí, na úředníka, který jako jak jeden, tak druhý prostě se chovají velmi negativně k tomu a velmi mě to překvapuje, tak nevím, jestli jako společnost máme stovky milionů korun, když to nebude náš podnik, bude to jiný podnik, ale ty náklady si zase amortizuje do ceny výkonu zbytečně, skutečně si myslím ten plyn, jako jak pořizovací cena autobusu je třeba vyšší od dieselu o 15%, ale to za cenou toho životního prostředí si myslím, že to není moc, že to je rozumná investice. A je férové si to říct, že to bude stát o milion víc, ale bude sloužit 12 let ten autobus. Hmm. Jo? Tak a jako fanaticky zakazovat bioplyn, no jsem z toho, ta informace je čerstvá, je to v řádu dnů, kterou nás zastupuje pardubický ředitel jako sdružení, kterou mi pan Pelikán volal a jako jsem z toho špatný, jo? Chybí mi nějaká logika, jo? A nebo jestli máme stovky milionů korun na tu elektrodopravu, nevím. No, nepřijde mi to. Skutečně říkám, jsem rád, že i ten plyn nemá ty pevné látky a je ekologickým palivem, ale nevím, no, pokud bude elektro, možná bude muset. No, a teď 1. června máme zastupitelstvo, já to zastupitelstvo nějak oznámím, že během 2-3 let prostě nevím, jaká bude situace. No, na to už je spíš věc pro typu vedení města, pana primátora, nějaký poslance, senátory by tohle za nás vylobovali. Jo, my podklady všechno přiložíme, ale teď si myslím, ten lobbing byl silný ze strany plynářů a dopraváků a jako ten přístup byl hodně negativní. No. Hmm.
0: Tak uvidíme, budeme to samozřejmě všechno sledovat. Pojďme dál, jak funguje komunikace mezi dopravním podnikem a obyvateli? Už jsme to nakousli, mě zajímají třeba žádosti příměstských částí. Pravidelně se třeba i na radnici konají setkání se zástupci příměstských částí, takže předpokládám, že požadavků je hodně, ale jak se daří třeba vyhovět? Předpokládám, že často je to, ať jezdí o minuty dříve, ať jezdí o minutu později a spoustu dalších požadavků.
1: Ale oni to jsou takový detaily, jak říkáte, tam se scházejí ty zástupci příměstských částí a jednou za čas se dělá s tou danou příměstskou částí. Je pravda, že to ta doprava je žhavý téma, tak k mému překvapení docela Michalovice si nějak vyžádali, ale dobrý. Oni se rozrůstají strašně, už jich je víc jak podlázek a klasika, školní spoje k doktorovi. Tohle všechno jsme připravili nějaké výraznější posílení těchto spojů. Pan Koliáš tam ještě udělal besedu s těma lidma zvlášť v Michalovicích a většině jsme vyšli nějak vstříc. A je to tak, ale oni to jsou detaily. Jo? Teď je něco o 12 minut posunout, o 6 minut. Kdo je Boleslavák, jezdí z dálnice, tak vidí po levý straně, když se koukne na Chrást, který dřív byl okrajovej, tam stačí jeden, dva autobusy. Dneska vidíte činžovní dům, paneláček. Taky se to prostě rozrůstá a bude to jak přes kopírák. Jo? Výhoda třeba Chrástu, tam taky chystáme posíly, tak jako, že můžeme k tomu dát Dubce, Chrást, Bezděčín, Saharu jakoby jedním kolem, jedním okruhem, ale ty požadavky jsou, jak se to daří, většinou ano, ale samozřejmě byly i nějaký, který jsme z kapacitních důvodů i finančních nemohli hned, jo, tím nemluvím něco posunout o 10 minut nebo jednu linku dát, nějakou to ano, ale ne všemu jsme, teď ale říkám, třeba ten Chrást, Dubce, Michalovice, Debř, Podlásky by měly být spokojenější. Doufám, že tak budou, ale samozřejmě tady to bylo je a bude, že každý bude chtít něco vždycky posunout a tak, takže jsme připraveni.
0: No je důležité mít i dostatek řidičů, to se aktuálně daří?
1: To je taková jako situace, já už jsem nějaký pátek v tom dopravním podniku, vždycky, když mi někdo řekne, že teď je to dobrý, tak já jsem 2 dny, ne že bych žil v oblacích, ale jsem jako spokojený. Říkám, to jsme, hele, 2 roky jsme to nezažili, teď ano, za týden je to jinak. Jo, někdo odejde, někdo najednou nemůže, třeba z nějakých, odstěhuje se a podobně. Teď zatím jo, musím to jako zaklepat, zatím teda dobrý, já jsem řečeno slovy bývalého prezidenta, mírný optimista v tomto, samo sebou, to je takový jako zvláštní, prostě z mladých lidí, z malých řidičů máme slovy jednoho a spíš tam chodí lidi z kamionu nebo z jiných firm, který už chtějí, když to řeknu, taky není typický v ty příměstské dopravy, když začnete v 5:30 ráno, končíte v 6 večer, tak tady to takhle nemáme, tady to třeba od 1:45, takže jakoby jsou doma odpoledne a nebo když mají proti směnu, tak dělají na odpolední, takže tohle si taky cení, no. Hmm.
0: Když se podíváte na MHD v Mladé Boleslavi za posledních 10 let, co třeba považujete za největší úspěch a co naopak za největší nevyřešený problém?
1: Tak za největší úspěch považuji obnovu autoparku s tím odbavovacím zařízením, to je ruku v ruce. A s tím, že se ten autopark jako fakt kvalitativně je to strašně znát, ty autobusy jsou nízkopodlažní, dneska máme asi 97% nízkopodlažnost, samozřejmě klesne vám průměrný stáří na 4,5 roku, což je zajetý autobus, tak ta obnova autoparku, odbavováku, a teď nevím, jakoby neúspěch, ale no, to je ruku v ruce, no, ty příměstské částky a tohle to samozřejmě Pírkáč, za Pírkáčem Oldřichova ulice, taky vidíte paneláky a tohle tam jako to chce posílit. Jo, zase chápu na scénu, že nemůžu chodit na město a furt jako každý rok to, ale teď už dospěla nějaká doba, kdy jako nechci říkat, občané si to zaslouží, ale je třeba tohle udělat. No.
0: Od listopadu, pokud se nepletu, se jezdí také s novými MB kartami, nové čipové karty fungují, jak mají?
1: Tak, co se týče těchto karet, tak tam došlo k výměně za té staré, jak jste řekl. Zatím nemáme nějaké problémy, tam vlastně dneska jsme půl na půl s těmi QR kódy a s plastovými kartičkami jako takovými. Musím říct, co jsem byl teda překvapen, čekal jsem třeba tam mládež, že budou chtít na telefonech, ale jeden tatínek, můj známý, řekl, hele, ale on Peťa vždycky má vybitej telefon, tak radši tu plastovou. Zase dneska, že jo, můžete mít občanku v tom banku, platit platební kartou, ještě chybí kladívko, světlo tam je v tom telefonu, ale dobrý, chtěli děti plastovou kartu. Vím, že loni jsme na to asi 400 tisíc korun požadovali, to je opravdu Karel Gotek, tak to jsem opravdu nečekal, že tolik dětí bude chtít tu plastovou kartu, chtělo, ale zase do 15 let s tím QR kódem, tak nechci jako se chlubit, ale jsme jediní v republice, kteří toto mají, protože i ten dodavatel nám říká, no, ale nějak úřad pro osobní údaje tohle ještě těm dětem nechce jako schvalovat a nepůjde to, tak nakonec náš právník našel nějakou situaci, že rodiče to musí přes svoji platební kartu nám poslat 1 korunu, abychom vlastně navázali toho zákonného zástupce a nikdo ji zatím po nás nepožadoval zpátky, tak to jsem rád, že pár stovek dětí má ten QR kód. Mm-hmm. No.
0: Já bych se rád zeptal i na virtuální kartu, jak vlastně funguje virtuální karta?
1: Virtuální karta funguje tak, že máme aplikaci v telefonu MHD MB, to je naše aplikace a tam se dá nabít kredit, to můžete udělat ze svého počítače na náš e-shop, dobít si kredit ze svojí banky a utrácet si jízdy, jak se vám chce. Pár stovek lidí toto má, co nejde tak často autobusem, ale většina lidí jde na ten tarif. No. Mm-hmm. Ale jako, takže mají daný tady tarif, ale ta virtuální karta pokračuje takhle, že si tam dáte 500 korun a jezdíte si, dokud je neutratíte, můžete si v průběhu dnů vlastně kontrolovat, kolik je ten zůstatek. No.
0: No je to všechno jinak, než když jsem jezdil já pravidelně ještě na základní škole, tedy jo. Doba se změnila, to je taková ta nostalgie, jenom na odlehčení třeba, to jezdili harmoniky. Proč vlastně vymizeli, kdy se tak stalo v Mladé Boleslavi?
1: Mladý Boleslavi vlastně, když dopravní podnik založil pan Kvajzar, tehdy primátor v roce 97, tak sešlo do Mercedesů, do 12-metrových autobusů a do Škodovek a ty dlouhý autobusy se tady nějak od té doby nechytaly, no. Ale je pravda, že ty harmoniky tehdy jezdily, už se cvakal lístek, nebo měl člověk průkazku s fotkou, klasicky to, a prostě je pravda, že moc měst takhle není, který nemají ty dlouhý autobusy. Jako na rovinu říkám, že bychom měli i problém s parkováním na našem parkovišti. Jako po technické stránce to je další věc, kterou musíme poměrně nutně vyřešit. Ale uvidíme časem třeba jeden, dva nějaký dlouhý a 18-metrový se ujmou. No.
0: Za 3 koruny jsem jezdil z Vince, pamatuju si to. Ta doba je pryč. Počty cestujících aktuálně po covidu obecně. Tenkrát to byl jako docela problém. Jak je to dnes? Předpokládám, že vlastně, co se týká počtu, asi pomáhají ty ukrajinské ženy aktuálně.
1: Problém to byl, protože my jsme byli třeba na třetině až polovině cestujících, ale všude napříč republikou. Jediný podnik, který měl třeba pokles o 15%, tak byl Brno. Nikdo nevíme proč, všichni byli o půlku a v Brno prostě jenom o 15%, tak asi pan Havránek to vede dobře, tam musím ho pochválit, ale dělali jsme nějakou kampaň na YouTube a na Facebooku a na těch sociálních sítích, jmenovalo se MHD, ale máte hromadu důvodů, se natáčelo, jak vypadá město, jak je autopark a všechny jako města tohle dělali. A postupně se to povedlo a nyní se dá říct, že jsme na počtu cestujících, který byl před covidem. Samozřejmě otázka ukrajinská krize, kolik tomu pomohla asi, jo, to zcela určitě. Mm-hmm. Jako, což je pro nás dobře. No. Mm. Jako...
0: Rád bych se zeptal i na čištění zastávek. Zda cestující podle vás čekají v čistém prostředí a také na modernizace případných zastávek, jestli už je tady máme všechny zastávky tak, jak mají být, anebo je před námi ještě dlouhá práce?
1: Tak ano i ne. Co se týče toho čištění, dostali jsme nějaký pokyn od vedení města. My máme zastávky ve správě a dodavatel nám začne, a teď mi neberte, jestli během týdne nebo 14 dnů čistit klasicky několikrát za rok všechny zastávky, klasicky vapkou a tu střechu a tohle, aby to trošku vypadalo, aby se to dělalo hlavně 4x za rok například, aby to byl pravidelný servis. Počítám, že teď poprvé, když se to dělá po letech, ale jako kompakt to dělal zase během roku něco. A teď, když se to bude dělat pravidelně, jak to první čištění bude náročnější, to další už by mělo být o to lehčí. Jinak rekonstrukci jsou takový i takový ty cihlový zastávky, pár jich je na debří, v debří, v podláskách máme nějakou zděnou, v podchlumí, tak ty jsme renovovali, opravili a doufám, že to vydrží ten nějaký pátek. Ta barva je trošku mavší a ten dodavatel nám řekl, že třeba tam byly grafity a že to bylo jakoby až do těch cihel jako zažraný to grafity. Je to dal dolů, ale stejně to bylo vidět, tak doufám, že to vypadá to hezky, když to je vyčištěný a podobně na podchlumí, tam třeba by to chtělo i novou střechu, tak v příštím roce doufám, že nějaký peníze na to vybojujeme, aby to bylo pěkný, ale pravidelné čištění budeme dělat nyní od konce května, několikrát za rok a tady tu rekonstrukci těch zděných zastávek v podstatě si myslím, že už máme hotovou. A další věc, co je taková nezrovna příjemná, když máte novou zastávku skleněnou, postavenou, tak ty jízdní řády se tam lepily na sklo. To nevypadalo moc hezky, tak vlastně všechny ty krytý zastávky mají takový rámy, hliníkový z antivandal materiálu, tak chceme i tady tu kulturu, aby to bylo v těch rámech, jak tyhle ty zastávky, tak postupně i zastávky, které jsou nekryté a klasicky asi 11 zastávek těch v rámci telematiky chceme udělat těch inteligentních, těch, že budou napojeny na elektriku nebo budou nějaký solar a tam budou mít displej a člověk uvidí aktuálně, jak mu přijede linka A, například, že jede za 6 minut, když v jízdním řádu by bylo za 3, ale bude to podle aktuálního pohybu, podle GPSky a to je vlastně celý problém té telematiky, to je poměrně komplexní, ale tohle to by mělo být výsledkem.
0: Teď bylo možné potkat v autobuse také očního lékaře, ne tedy v Mladé Boleslavi, ale v těch okolních městech, pokud se nepletu, byly to vaše autobusy, mimo jiné, nebo hlavně vaše autobusy. Asi hezký projekt, asi bude
1: je to, to musím pochválit nemocnici Mladoboleslavskou, tam spolupracujeme, teď nevím, jestli druhým nebo třetím rokem, my vždycky půjčíme jeden autobus s řidičem a objíždí tady ty obce s lékařem a lidé o to docela mají zájem. Možná teď můžu navrhnout vlastně panu řediteli, jestli by i v Mladé Boleslavi tohle neudělal nějaký 4-5 zastávek a myslím si, že ti pacienti mají zajímavý, nechci říkat záchyty, ale informace, že se přijde na hodně věcí, protože člověk bohužel, jak žije někde hekticky, nestíhá časově, tak si říká to počká, já už vidím tohle, ale pak už je to rok a půl a spol, ale to vyšetření jako je dobrý, to si myslím v našem městě, že by se tohle ujmulo, tak poprosím pana ředitele příští rok, že bychom tohle nějak zkusili.
0: Říká ředitel dopravního podniku města Mladá Boleslav Marek Džuvarovský. Náš dnešní rozhovor končí, my vám velmi děkujeme, myslím, že to bylo skvělé k věci a brzy se budu těšit zase na viděnou naslyšenou.
1: Děkuju naslyšenou, hezký den vám i všem posluchačům.
2: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Zapni!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Radio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Radio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
0: Bylo 11 hodin. Rádio MB.

0: A tady už máte další středeční zprávy Rádia MB. Od 1. června se musí řidiči i chodci připravit na drobné omezení ve Viničné ulici v Mladé Boleslavi, a to u domu číslo popisné 131. Dojde zde k dočasnému zúžení komunikace a uzavření části chodníku. Důvodem jsou výkopové práce pro uložení kabelu nízkého napětí. Od začátku letošního roku do poloviny května navštívilo Chorvatsko 38 729 českých turistů, tedy podobně jako loni. Hovoří ředitel chorvatského turistického sdružení pro Česko a Slovensko Miodrag Mlačič.
1: Tento rok a minulý to začalo, máme ten PKP Intercity, to je polská doprava, Adriatic Express z Varšavy do Chorvatského, do nejedno do chorvatského pobřeží, a je to od Chorvatské přes Chorvatské do Slovinsko. Tento rok je novinka. Ten vlak je první zastávka v Varšavě, v Polsku, a taky má 3-4 zastávky v České republice.
2: Sport.
0: Fotbalista Dominik Pech bude i nadále hrát za Young Boys Bern. 19-letý záložník odešel do švýcarského klubu před rokem ze Slavie na hostování a nyní Young Boys uplatnili opci na přestup. Takové byly další středeční zprávy. Krásný den.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
2: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.

Užíváme si středu s datem 27. května. Svátek mají Valdemarové a my přejeme všechno nejlepší. Přátelé, kamarádi, v Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal včera večer v Eurojackpotu 2,911 miliardy korun. Dosavadní rekord z roku 2015 byl 2,466 miliardy korun. To je neskutečný, se mnou by to prostě seklo. Sázející z výhry každopádně odvede státu 15% srážkovou daň, no a český státní rozpočet tak od výherce získá téměř 437 milionů korun. A to se vyplatí. Tak jo, já zase nevyhrál nic, ale není se čemu divit, protože nesázím a chápu, že pak je to asi těžký. Další muzika letí, hezké dopoledne.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB. Remember when the

Pohodovou středu vám od mikrofonu přeje Roman. Sledujeme nejen hokejové mistrovství světa, sledujeme i NHL. Hokejisté Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem porazili doma Colorado 2-1 a už po čtyřech semifinálových zápasech si zajistili účast ve finále bojů o Stanley Cup. Avalanche nepomohla v úterním utkání playoff NHL ani asistence Martina Nečase. Vegas si v devítileté existenci klubu zahraje o Stanleyův pohár už po třetí. Před třemi roky slavilo celkový triumf. No a co se týká mistrovství světa, tak zítra se bude hrát čtvrtfinále. Naše borce čeká v 16:20 utkání proti Finsku. Radio MB. Radio MB. Baby.

0: No není to dnes tak tropický den, jako byl včera, ale teplíčko teda rozhodně je a bude. Na Mladoboleslavsku dělá společnost Sluníčko teploty kolem 25 stupňů Celsia právě teď a maxima právě na Mladoboleslavsku dnes kolem 26. Mnohde bude i teplej. Také zítra bude slunečno, nejvyšší teploty kolem 22, v pátek kolem 25 zase, stejně taky v pátek, ale v pátek už hrozí sem tam nějaká přeháňka. A v neděli dokonce bouřka. Co je důležité, tak to je to, že počasí by na Bolka Fest vážně mělo vyjít. A Bolka Fest začíná už pozítří, tedy v pátek. Areál se otevře ve 12.30 a ve 13.20 nastoupí první kapela, bude to Domácí generace a pak už to pojede ve velkém stylu. Pátek a sobotu si na krásné louce pořádně užijte.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: www.radio.mb.cz.
9: Radio MB.

0: Hezké stále ještě dopoledne, dopolední rozjezd pokračuje až do 12. hodiny, ještě máme tedy pár minut. Nezapomeňte, že už 1. června Radio MB oblékne nový kabátek, bude to ještě více energie a my se na to velmi těšíme. Dnes v 10 hodin jsme vám nabídli také rozhovor, naším hostem byl ředitel dopravního podniku Mladá Boleslav Marek Džuvarovský. Pokud jste náhodou rozhovor nestihli a byl zajímavý, tak ho najdete už brzy v našem archívu přímo na webu. Po 12. hodině budeme samozřejmě pokračovat, jak se sluší a patří, se skvělou muzikou. Dáme si Take That, také nám bude zpívat Pinka nebo Lucka Vondráčková, případně Youngblood. No prostě krásná středa, skvělá muzika, co chcete víc. Jsme Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: 12 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. No a už tento pátek, tedy za dva dny, se na krásné louce uskuteční Bolka Fest. Nabídne nám dvě stage DJ Šapito a vystoupení známých kapel jako Škvor Dimitri. Čekají vás dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Všichni mají dodržovat zákony a dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok. Tak toto komentoval předseda sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura.
3: To nás platí jednou vše, že všichni mají mít stejné podmínky, nikdo nemá být zvýhodněn, nikdo nemá před zákonem zvýhodněn, nikdo nemá čerpat dotace, kdo na ně nemá nárok nebo na úkor jiných. Prostě podmínky mají rovný, my na to máme pořád stejný názor a ještě dodám, že dotace jsou prostě zlo všeobecně, protože křivý trh a právě způsobují takovýhle problémy. Tady zavedla Evropská unie a pokřivili zemědělský trh, že jo, to mám názor od začátku a ještě samozřejmě jsme znevýhodněni například ve srovnání s Polákama a podobně.
1: Sport.
2: Mezinárodní fotbalová federace FIFA odhaduje, že letošní mistrovství světa v Kanadě, Spojených státech a Mexiku vynese 10,9 miliardy dolarů. Bylo by to dvakrát více než předloňské letní olympijské hry v Paříži a tisíckrát více než první mistrovství v roce 1930. Já vám přeji hezkou středu, zprávy jsou za námi.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol, Arakain, Krucipis, Krybičky, 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: středu část Česka čeká tropické středeční odpoledne. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před vysokými teplotami pro část jižní Moravy a zároveň upozornil na nebezpečí vzniku a šíření požárů v několika krajích. Meteorologové varují hlavně před přehřátím organismu, dehydratací a rozděláváním ohně v přírodě. Výstrahy mají v některých oblastech platit až do odvolání. Na Mladoboleslavsku dnes nejvyšší teploty kolem 26, ale výstraha před požáry platí i pro část středních Čech. Zpět k muzice, příjemný poslech.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi se 23. června uskuteční další den techniky. Brány na dvůr se pro školy a veřejnost otevřou v 8.30. Příchozí se mohou těšit na technické soutěže o ceny, soutěže s IZS, dílenský sedmiboj, virtuální realitu, robotiku, modelování v Katy a 3D tisk, výstavu vozidel a také se bude hlasovat o nejhezčí vozidlo.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Za!

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Radio MB.
1: Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: 13 hodin. Rádio MB.
1: Pěkný den, právě teď jsou tu aktuální zprávy. V souvislosti s realizací projektu Telematika je až do 12. června částečně uzavřen provoz na křižovatce ulic Laurinova a Dukelská. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka je po celou dobu průjezdná. Doprava je však vedena bez světelného signalizačního zařízení. Pro dovolenkáře s příjmy v českých korunách v letošní sezóně nejvíce zlevnily Asie, Velká Británie nebo Švédsko, hovoří hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka.
2: Z analýzy vyplývá, že meziročně nejvíce zlevňuje Japonsko a Jižní Korea. Je to dáno kombinací nízké inflace a výraznému posílení koruny proti japonskému jenu a korejskému vonu. Naopak nejdražší vyjde Turecko. I přes výrazné oslabení liry o 19% je cena dovolené v Turecku vysoká kvůli vysoké inflaci, která dosáhla 32%.
3: Sport.
1: Něco takového se ještě nikdy v historii nestalo. Španělská reprezentace oznámila nominaci na mistrovství světa 2026 a poprvé v historii v ní chybí fotbalista Realu Madrid. Trenér Luis de la Fuente vsadil na jiné hráče a přepsal tím dlouholetou tradici. Zprávy jsou za námi. Teď muzika.
3: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmy.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Peka.

0: sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: www.radiomb.cz
2: Rádio MB. MB.
3: Jestli

na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
6: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
7: Na co zase?
6: Neptej se, prostě vodu, rychle!
7: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
6: To už je stejně jedno, mizíme!
8: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: bylo 14 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: A tady už máte další středeční zprávy Rádia MB. Od 1. června se musí řidiči i chodci připravit na drobné omezení ve Viničné ulici v Mladé Boleslavi, a to u domu číslo popisné 131. Dojde zde k dočasnému zúžení komunikace a uzavření části chodníku. Důvodem jsou výkopové práce pro uložení kabelu nízkého napětí. Od začátku letošního roku do poloviny května navštívilo Chorvatsko 38 729 českých turistů, tedy podobně jako loni, hovoří ředitel chorvatského turistického sdružení pro Česko a Slovensko Miodrag Mlačič.
3: Tento rok a minulý to začalo, máme ten PKP Intercity, to je polská doprava, Adriatic Express z Varšavy do Chorvatského, do nejedno do chorvatského pobřeží, a je to od Chorvatské přes Chorvatské do Slovinsko. Tento rok je novinka. Ten vlak je první zastávka v Varšavě, v Polsku, a taky má 3-4 zastávky v České republice.
1: Sport.
2: Fotbalista Dominik Pech bude i nadále hrát za Young Boys Bern. 19-letý záložník odešel do švýcarského klubu před rokem ze Slavie na hostování a nyní Young Boys uplatnili opci na přestup. Takové byly další středeční zprávy. Krásný den.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

prázdnej dům, v zahradě strom, pár fotek štěstí jen ve vzpomínkách. Chtěli jsme navždy, pak přišel zlom,

0: Tak opět nic, kamarádi. Opět s námi není hokejová radost a včera se výhra opět nedostavila. Ale samozřejmě ještě není nic ztraceno, takže hlavu vzhůru. Dostavil jsem se, ale alespoň já. No a i když možná, že se najde malé promile lidí, kteří by místo mě přivítalo raději tu včerejší výhru, stejně se odsud minimálně do 16. hodiny nehnu, ale já se vám budu starat o vaší hudební pohodu, no a k tomu použiju Jazzebo, Ronana Keatinga, Miley Cyrus a kapelu No Name. Samozřejmě to je jenom také pro začátek, no a budeme postupně přidávat. Za chvíli se taky pověnujeme strachu, respektive fobím. No ale hlavně jsme tu od muziky, tak se jí pojďme věnovat. Kamarádi, já jsem Luky, no a přeju fajnovej poslech. Jste s Rádiem MB, tak užívejte středeční odpoledne.
1: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: www.radio.mb.cz
4: Radio MB.

0: Moje nejoblíbenější slovenská parta s Igorem Timkem v čele, také to byli No Name a docela rád bych si je po dlouhý době zase poslechl naživo. Tak se musím porozhlednout, jestli letos budou hrát někde v dosahu. Každopádně ale k dnešnímu tématu. 28. květen je dnem beze strachu, také všechny svoje obavy, strachy a fobie dneska hoďte za hlavu. Bát se můžete zase až zítra, ale já jsem na tohle téma našel pár zajímavých věcí, čeho se může člověk bát. A jdeme na ty největší perly mrknout. První je aesoptrofobie, což je strach ze zrcadel. Lidé postižení touhletou fobií mají šílený představy pohlédnout do zrcadla. V podvědomí se jim totiž objevují představy o světě právě za zrcadlem. A i když jejich racionální část ví, že to není možný, přesto se děsí každýho odrazu nebo pověry. Tak strach z pohledu do zrcadla mám už docela dlouho taky, ale u mě je to strach z toho, co vidím v odrazu. No a proto já třeba už do koupelny jdu jenom se sklopenou hlavou a nebo oblečenej. Je to strašná nemoc tohle. Každopádně zajímavých fobií je celá řada a my v nich budeme pokračovat za chvíli, protože teď si musíme hrát, ať si nevypěstujeme strach ze světa bez hudby. To by bylo hodně smutný. Tak jdeme raději na to.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Strach ze stísněných prostor, pavouků, tmy a podobně, také to jsou celkem častý a známý fobie, o těch se my tady bavit nebudeme, ale přátelé, co třeba takovej strach z tchýně, ten má asi spousta lidí, to je jasný, ale ono to má dokonce svůj odborný název, jmenuje se to penterafobie, tedy strach z tchýně. Jsem si jistý, že většina ženatých chlapů nejednou trpěla podobnou fobií, ale opravdu tahle ta nemoc existuje. Ve Spojených státech jsou dokonce speciální kurzy, který pomáhají se obav z vlastní tchýně zbavit. S touhletou chorobou souvisí i třeba novercapfobia, což je strach z nevlastní matky. Dalším zajímavým postižením je katiosfobie, tedy strach z toho si sednout. Lékaři potvrzují, že touhletou poruchou trpí hlavně ti, co měli nepříjemné zkušenosti s hemeroidama, ale taky se najdou pacienti, u kterých tuhletu paniku vyvolává domácí násilí a bolestivý modřiny. Když těhle ty lidé musí delší dobu sedět, tak se začnou silně potit, těžce a krátce dýchají, no a jejich tělo prochází obrovskou úzkostí. No tak tou já procházím, když si naopak nemůžu delší dobu sednout, ale to už je hold věk. Další fobie si určitě ještě probereme, ale teď se jdeme pustit do další muziky. Před námi 15. hodina, no a vy středeční den trávíte s rádiem MB.
3: Rádio MB.
4: MB. MB.

0: bylo 15 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. No a už tento pátek, tedy za dva dny, se na krásné louce uskuteční Bolka Fest. Nabídne nám dvě stage DJ Šapito a vystoupení známých kapel jako Škvor, Dimitri. Čekají vás dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Všichni mají dodržovat zákony a dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok. Tak toto komentoval předseda sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura.
3: To nás platí jednoduše, že všichni mají mít stejné podmínky, nikdo nemá být zvýhodněn, nikdo nemá před zákonem zvýhodněn, nikdo nemá čerpat dotace, kdo na ně nemá nárok nebo na úkor jiných. Prostě podmínky mají rovný, my na to máme pořád stejný názor a ještě dodám, že dotace jsou prostě zlo všeobecně, protože křivý trh a právě způsobují takovéhle problémy. Tady zavedla Evropská unie a pokřivili zemědělský trh, že jo, to mám názor od začátku a ještě samozřejmě jsme znevýhodněni například ve srovnání s Polákama a podobně.
1: Sport.
2: Mezinárodní fotbalová federace FIFA odhaduje, že letošní mistrovství světa v Kanadě, Spojených státech a Mexiku vynese 10,9 miliardy dolarů. Bylo by to dvakrát více než předloňské letní olympijské hry v Paříži a tisíckrát více než první mistrovství v roce 1930. Já vám přeji hezkou středu, zprávy jsou za námi.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: 15. My jsme v další hodině našeho odpoledního úletu a vy určitě nemusíte mít strach, že bych se ztratil, jsem stále tady. No a se mnou samozřejmě spousta skvělý muziky, takže žádný strachy. Právě dnešek, je tedy 27. květen, je dnem beze strachu. No a my se právě tomuhletomu tématu tady dneska věnujeme. V minulé hodině už jsme si řekli pár zajímavých fobií, neboli strachu z různých věcí. Měli jsme tu strach ze zrcadel, strach z tchýně, no a samozřejmě těch zajímavých fobií je daleko více, tak si pojďme ještě nějaký proběhnout. Lepidopterofobie, tak to je, přátelé, strach z motýlů. Chromofobie je strach z pestrých a jasných barev. Magejrokofobie je strach z vaření. Pak tu máme třeba taky strach ze slepic a ten se jmenuje alektorofobie. Strach ze zubních párátek, tak to je dentoskalpofobie. Můžete taky trpět komponofobií, což je strach z knoflíků. No ale co je úplně nejhorší, přátelé, a ruku na srdce, tímhletím trpět rozhodně nechcete. Alespoň mi, je to zitofobie, což je strach z piva. Tak tohleto je krutá diagnóza. No a doufejme, že nám se nic podobného stát nemůže. Každopádně ale my jdeme do další muziky, Rybičky 48, Araš, Nathan Evans, Voxel. No a za chvilku taky ještě mrkneme na téma, který rezonuje internetem, a tím je výherce z Čech 2,9 miliard korun. Takže mrkneme na to, co všechno byste si za to mohli koupit. Teď už ale jdeme do slíbený muziky a Rybičky 48. Já dneska slavím, je muzika, kterou posílám za vámi. Užívejte!
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře. Na pódiu se dále představí Alchymie. A Jakub Děkan.
1: Jenom další ráno, ty na tebe se podívám.
0: 7. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: maximální výhru ve výši 120 milionů eur, tedy 2,91 miliardy korun, získal v úterním slosování Evropské loterie Eurojackpot sázející z Česka. No tak tenhle ten titulek už je zhruba od včerejška rezonuje českým internetem a českým éterem. No a samozřejmě i nás tohleto zaujalo. Já samozřejmě výherci moc gratuluju a chtěl bych říct, že jsem dobrý kamarád, tak pokud by měl zájem, rád budu jeho BFF, ale myslím, že takových je už celá fronta. Každopádně, ale pojďme se mrknout, co všechno si můžete za takovouhle částku pořídit. Samozřejmě hned potom, co odvedete našemu státu 15% daň, což dělá zhruba 435 milionů korun, ale tak to se dá zkousnout. Ještě pořád vám 2,5 miliardy zbývá v kapse. No a za tuhle tu částku byste si mohli pořídit zhruba 120 luxusních vil, pokud by každá z nich stála zhruba okolo 25 milionů. Můžete si ale taky koupit svůj soukromej Boeing 737. Na to vám přesně stačí po odevzdání daně vaše výhra, tedy 2,5 miliardy. Koupit si můžete 72 milionů cheeseburgerů v Mekáči. No a jako správný Čech si můžete taky pořídit zhruba 3125 vozů Škoda Octavia v takové té průměrné až lepší výbavě. No a samozřejmě třeba nepatříte mezi ty, kteří by prachy hnedka rozfofrovali. Možná patříte mezi ty, který by je investovali. No a dobrou investicí můžou být, přátelé, nejenom třeba zlato nebo ropa, ale i takový obyčejný brambory. Jelikož kvůli chaosu na globálních trzích vystřelili kontrakty na brambory o neuvěřitelných 704% během jediného měsíce. Takže pokud byste vzali zhruba 120 tisíc korun, investovali do brambor, tak dneska jste taky milionář. Takže až příště budete koukat, do čeho investovat, kde pak byty, kde pak zlato, ale brambory. No a pokud se třeba díky této mé radě taky stanete milionářem, nezapomeňte, odkud přišla tahle ta informace. Teď už ale přijde další muzika, protože to je naše bohatství. Savage Garden, Truly Madly Deeply je tady pro vás právě teď na Rádio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: uhelné skaly, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Radio MB.
9: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: Hanna Zagorová, Já nemám strach. Tak tenhle ten song jsme si dneska nemohli odpustit. Dnes tu totiž máme 27. květen a ten je dnem beze strachu. Takže ať už máte strach z čehokoliv, ať už máte jakoukoliv fobii, dneska se to odkládá a nechte si to opět až zase na zítra. Kamarádi, my jsme se touhletou muzikou dostali až k 16. hodině. Já se tedy s vámi budu pro dnešní den loučit, ale opět nemusíte mít strach, protože všechno tady na rádiu MB pokračuje. Dál už tady s Romanem, který sem k vám do studia dorazí za malou chvíli už dnes podruhé, takže já budu předávat místo, budu předávat mikrofon a vy buďte v pohodě. Užívejte den, užívejte muziku a zůstávejte s námi. Jsme Rádio MB, já jsem Luky a těším se na vás zase zítra se 14. hodinou a s odpoledním úletem. Tak ahoj!
1: Rádio MB.

0: Pěkný den, právě teď jsou tu aktuální zprávy. V souvislosti s realizací projektu Telematika je až do 12. června částečně uzavřen provoz na křižovatce ulic Laurinova a Dukelská. Omezení spočívá v uzavření odbočovacích jízdních pruhů. Křižovatka je po celou dobu průjezdná. Doprava je však vedena bez světelného signalizačního zařízení. Pro dovolenkáře s příjmy v českých korunách v letošní sezóně nejvíce zlevnily Asie, Velká Británie nebo Švédsko, hovoří hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka.
1: Z analýzy vyplývá, že meziročně nejvíce zlevňuje Japonsko a Jižní Korea. Je to dáno kombinací nízké inflace a výraznému posílení koruny proti japonskému jenu a korejskému vonu. Naopak nejdražší vyjde Turecko. I přes výrazné oslabení liry o 19% je cena dovolené v Turecku vysoká kvůli vysoké inflaci, která dosáhla 32%.
2: Sport.
0: Něco takového se ještě nikdy v historii nestalo. Španělská reprezentace oznámila nominaci na mistrovství světa 2026 a poprvé v historii v ní chybí fotbalista Realu Madrid. Trenér Luis de la Fuente vsadil na jiné hráče a přepsal tím dlouholetou tradici. Zprávy jsou za námi. Teď muzika.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Parné odpoledne, to je Vedřinec, co říkáte. A myslím si, že to je pouze malá ochutnávka toho, co nás letos v létě čeká. Připravme se na to. No byl to moc dobrý nápad už v minulém týdnu vlastně připravit bazén, takže já ho naplno v tomto týdnu už využívám. A vypadá to, že nějaké velké ochlazení je v nedohlednu. No prostě vypadá to, že léto už je možná tady. Ačkoliv první letní den připadá až na 21. června. A pokud patříte mezi ty největší škarohlídy, kteří nadávají už teď, a to ještě nemáme vyloženě hodně tropické dny, tak vy se můžete těšit na příští týden. Vypadá to, že ve středu by se mohlo ochladit na nějakých 21. No. Hele, je jedno jak bude, my si to společně vždycky užijeme. Nezapomeňte na to, že od 1. června do vás Rádio MB bude hrnout pozitivní energii. Malinko převlékneme kabátek a budeme se soustředit právě na to, aby přeci jen i ta muzika byla o něco rychlejší. Žádné depky, skvělé pořady, nové jingly, těšte se na to. Jsme vaše Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz

0: Posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Dnes v dopoledním rozjezdu byl naším hostem ředitel Mladoboleslavského dopravního podniku, pan Marek Žuvarovský, a musím říct, že to bylo velmi zajímavé povídání. Pokud jste rozhovor nestihli, najdete ho možná už teď, nevím, nebo každopádně brzy na našem webu, podívejte se tam www.radiomb.cz sekce archív. Tam najdete většinu starších rozhovorů, takže si je můžete kdykoliv ze záznamu pustit. Za chvilku si povíme o tom, jak to bude zítra s naftou a s benzínem, zda nám ceny klesnou. Buďte s námi, mějte příjemné odpoledne.
1: Rádio MB.

14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekař.

0: prožívám.
1: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Hezké odpoledne, jsem rád, když přinášíme dobré nebo pozitivní zprávy. Tohle je jedna z nich, aspoň trošku, no. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 44,16 a nafta za 40,85. Stropy se tedy snížily jak na dnešek a budou se snižovat i na zítřek. Chtělo by se říct jen tak dál. Až to bude za 28 korun, uznám, že je na světě zase krásně. Já vám přeju, ať máte krásný zbytek toho dnešního odpoledne. Klidně do toho bazénu ještě vlétněte, proč ne? U nás má třeba voda 620, naprosto ideální. A víte co, už tam mířím. Těším se na vás zase zítra dopoledne. Nezapomeňte, že je středa, aspoň těmi dveřmi si vrzněte. A zítra mezi 9 a 12 hodinou se na vás těším. Příjemné pozdní odpoledne, mě teď u mikrofonu střídá David.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: bylo 17 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: A tady už máte další středeční zprávy Rádia MB. Od 1. června se musí řidiči i chodci připravit na drobné omezení ve Viničné ulici v Mladé Boleslavi, a to u domu číslo popisné 131. Dojde zde k dočasnému zúžení komunikace a uzavření části chodníku. Důvodem jsou výkopové práce pro uložení kabelu nízkého napětí. Od začátku letošního roku do poloviny května navštívilo Chorvatsko 38 729 českých turistů, tedy podobně jako loni. Hovoří ředitel chorvatského turistického sdružení pro Česko a Slovensko Miodrag Mlačič.
3: Tento rok a minulý to začalo, máme ten PKP Intercity, to je polská doprava, Adriatic Express z Varšavy do Chorvatsko, do nejedno do chorvatského pobřeží, a je to od Chorvatské přes Chorvatské do Slovinsko. Tento rok je novinka. Ten vlak je první zastávka do Varšavy, v Polsku, a taky má 3-4 zastávky v České republice.
1: Sport.
2: Fotbalista Dominik Pech bude i nadále hrát za Young Boys Bern. 19-letý záložník odešel do švýcarského klubu před rokem ze Slavie na hostování a nyní Young Boys uplatnili opci na přes

0: vstup. Takové byly delší středeční zprávy. Krásný den.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: května. Vy samozřejmě ladíte Rádio MB, já jsem David a v tuto chvíli už nám tady začíná, co? No, hodina s Davidem. Tak, kdo má svátek, jsou to Valdemarové, samozřejmě ke slavným nositelům patřil Valdemar Matuška. Narozeniny dnes slaví, už teď můžu říct, bývalá rychlobruslařka Martina Sáblíková, anebo třeba politik Jiří Dinsbír. No a co nás čeká, o čem se budeme bavit, jaký trend se rozjíždí na sítích a vůbec o trendech si dáme celou tuhle hoďku. Já jsem David a přeji vám krásný den.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: strach, že jsi se ztratila na pořád.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Gintokarp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Gintokarp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Gintokarp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radio.mb.cz
4: Radio MB.

0: uší si dáváte Rádio MB, no a představte si, na sítích se rozjíždí retro trend. Rok 2026 připomíná rok 2016. No a lidi sdílejí staré outfity, hudbu i statusy z Facebooku právě před 10 lety, co byly výborné na interakci. Tak co byste z roku 2016 okamžitě vrátili a co už třeba nikdy? Tak to mi klidně napište na našem webu www.radiomb.cz. Vpravo dole máme chat. Krásný den.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: den s datem 27. května ladíte Rádio MB. Tak přátelé, já se pomalu a jistě chystám na pivko, že si dám, protože jsem po dnešku takovej docela vyflusanej, ale představte si, pivovary tlačí nealko víc než dřív, no a prý se to fakt prodává. Takže je nealko pořád trapný, anebo už normální věc? No a představte si další trend, co se nám objevuje po letech dovážek jídla a podobně, tak lidi zase doma prý víc vaří, ale chtějí rychlé a jednoduché věci. Tak já nevím, já doma vařím docela často a docela mě to i baví. Co vy? Klidně mi opět napište do chatu na webu www.radiomb.cz. Teď se loučím, mějte se krásně a těším se na vás zase zítra naslyšenou po 17. hodině. To už budeme mít čtvrtek 28. Mějte se moc krásně.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 18 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB vysíláme právě teď. No a už tento pátek, tedy za dva dny, se na krásné louce uskuteční Bolka Fest. Nabídne nám dvě stage DJ Šapito a vystoupení známých kapel jako Škvor, Dimitri. Čekají vás dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Všichni mají dodržovat zákony a dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok. Tak toto komentoval předseda sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura.
3: To nás platí jednoduše, že všichni mají mít stejné podmínky, nikdo nemá být zvýhodněn, nikdo nemá před zákonem zvýhodněn, nikdo nemá čerpat dotace, kdo ani nemá nárok nebo na úkor jiných. Prostě podmínky mají rovný, my na to máme pořád stejný názor a ještě dodám, že dotace jsou prostě zlo všeobecně, protože křivý trh a právě způsobují takovýhle problémy. Tady zavedla Evropská unie a pokřivili zemědělský trh, že jo, to mám názor od začátku a ještě samozřejmě jsme znevýhodněni například ve srovnání s Polákama a podobně.
1: Sport.
2: Mezinárodní fotbalová federace FIFA odhaduje, že letošní mistrovství světa v Kanadě, Spojených státech a Mexiku vynese

0: 10,9 miliardy dolarů. Bylo by to dvakrát více než předloňské letní olympijské hry v Paříži a tisíckrát více než první mistrovství v roce 1930. Já vám přeji hezkou středu, zprávy jsou za námi.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio
4: MB. Radio MB.cz.
5: Vzpomínám na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo. Proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo. Řekni, co je tvojí nejsilnější hodnotou. Je to kariéra nebo vize s rodinou? O tom poslední dny často přemýšlím. Jedno bym a potom zas vůbec netuším.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.

0: nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: www.radiomb.cz
3: Rádio MB.
4: Hej.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: má Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: bylo 20 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Michalka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: Radio MB.
1: Slíbil jsi mi sebe a sedmý nebe, slíbil jsi mi toho moc. Pak jsi mě tu nechal a nikam spěchal, každý den a každou noc.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.